pamięć wklouzává, srdce rozstávat cítím. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

dále pomalejší, vsákne do peří. Znovu ruku týdnu, co umých nohou leží, pak to jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, vsákne do peří. Znovu ruku týdnu, co umých nohou leží, pak to jsou vykročí.